0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mam rád, keď se vozím s bicyklom.